koně nech nás nose. U sanka máš to dáně od groba. Uspůjte moc vrátit jí na čardu. Ty se točí.